0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
12: Posloucháte Klasik Praha.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 26. srpna. Umělci se svými díly často inspirují navzájem. Kolik už jsme viděli z filmovaných knih, že? Ovšem, sfilmovat se dá i hudební skladba. Jak úspěšně, to uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amada Mozarta a byla to čtvrtá věta jeho symfonie číslo 6 F-dur. Hrál nám soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka a dohrál 5 minut po 7. hodině. Dnes máme 26. srpna a bylo to před 75 lety, kdy lidé uslyšeli na stříbrném plátně známou melodii. Zdá se, že to k sobě nejde, ale je to tak. V skutku na stříbrném plátně se pochopitelně odehrávaly pohyblivé obrazy. A k tomu zněla slavná hudba George Gershwina. A už možná tušíte, že šlo o film Američan v Paříži. Nesmírně úspěšný hudební film, který se pochopitelně opíral o známou skladbu George Gershwina. A my si připomeneme nejenom tento film, ale i onu známou skladbu. Ale to trochu později. Teď přichází na řadu připomínka jiných slavných filmových melodií. Těch, které jsou spojeny s hudbou a především s filmy Charlieho Chaplina. Dokonce i jednu z melodií, té následující směsi melodií, složil známý filmový umělec. Celá směs se nazývá City Memories, složili ji nejenom Charlie Chaplin, ale také José Padilla Sanchez a Leo Danidorf a hrát nám bude Liza Batyashvili a Symfonický orchestr Berlínského rozhlasu.

Dozněla skladba s názvem City Memories, byla to směs melodií Charlieho Chaplina, José Padilla Sancheze a také Leo Daniderfa. Hrála nám Liza Batiašvili a Symfonický orchestr berlínského rozhlasu pod vedením Nikoloze Račveliho. 7 hodin 12 minut, před námi hudba Sergeje Rachmaninova, konkrétně Maestoso C. Dur v podání Eveliny Puzajte, ale ještě předtím také předpověď počasí pro dnešní den a pro Prahu, pro hlavní město. V něm čekáme, že by mělo být zataženo, ráno se ještě lokálně mohou vyskytnout slabé přehánky, ale během dne dopoledne srážky ustanou a později odpoledne začne ubývat i oblačnost na polojasno. Odpolední teploty ale budou trochu nižší, než jsme byli zvyklí v těch předchozích slunečných dnech, 20 až 22 stupňů Celsia.

Slyšeli jsme majestózo C-dur Sergeje Rachmaninova v podání Eveliny Puzajté. Nyní nás čeká hudba filmová, romance z hudby k filmu Střeček, tedy hudba Dmitrije Šostakoviče. Solo bude mít RS Offer a doprovázet bude Philadelphia Orchestra pod vedením Ricarda Šaji. Máme 7 hodin a 19 minut a ještě předtím, než se rozeznějí tóny Dmitrije Šostakoviče, jsou tu informace o dopravní situaci. Jednak trochu za Prahou, pokud pojedete na D1 na 13. kilometru ve směru od Prahy pryč, je hlášena zvěř na vozovce. Už je prý odstraněna ke krajnici. A další důležitá informace se týká uzavření Roháčovy ulice. Ta je uzavřena kvůli poruše kanalizace.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme předehru ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. Hrála nám ji Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Chalabaly. Za chvíli uslyšíme v podání Pražského komorního orchestru jednu ze symfonií na náměty Ovidiových proměn od Karla Dieterse von Dietersdorf. Bude to symfonie číslo 3 G dur proměna Aktaiona Wielena a my se zaposloucháme do finále, do čtvrté věty. Předtím si ale připomeňme jedno malé výročí, ale významné pro ty, kteří milují hudbu George Gershwina. Neboť je to 75 let, co diváci poprvé mohli spatřit film inspirovaný známou skladbou tohoto amerického skladatele, tedy skladbou Američan v Paříži. Bylo to v Londýně 26. srpna roku 1951 v předpremiéře ještě před tou americkou premiérou. Tato skladba Američan v Paříži je výsledkem Gershwinova pobytu v Paříži ve 20. letech. V těch zlatých, bláznivých 20. letech George Gershwin byl Paříží a jejím životem doslova uchvácen a inspiroval jej tento pobyt právě k zkomponování symfonické skladby, symfonické básně, ve které pochopitelně zní symfonický orchestr, ale je doplněný ještě čelestou, saxofony a dokonce automobilovými klaxony, respektive klaxony, které používali taxikáři v Paříži v době, kdy tam George Gershwin pobýval. A protože v Americe takové klaxony nenašel, tak si je přivezl přímo z Paříže a zapojil je do orchestru. Je to skladba ovlivněná jazzem a pochopitelně je plná entuziasmu, nadšení z toho, jaký život mohl zažít George Gershwin v Paříži.

Pražský komorní orchestr pod taktovkou Bohumila Gregora dohrál čtvrtou větu ze symfonie číslo 3 G dur symfonii na náměty Ovidiových proměn Karla Dietrse von Dittersdorf 7:58. A my se opět vracíme k Američanovi v Paříži, ke slavné skladbě symfonické básni a následně i k filmu. Ona skladba vznikla ve 20. letech 20. století, premiéru měla v roce 1928, ale film inspirovaný touto skladbou až v 50. letech 20. století. A nejspíš podnět vznikl už ve 40. letech. George Gershwin zemřel v roce 1937 a jeho bratr Ira, který se podílel na některých písních společně se svým bratrem jako textař, tak zdědil práva na mnoho skladeb George Gershwina a celý katalog prodal výkonnému řediteli společnosti MGM, to je filmová společnost, nebo byla filmová společnost, tehdy ji vedl Arthur Fied, a právě tato věc, že filmová studia měla práva už koupená na hudbu George Gershwina, nejspíše znamenalo i to, že mohl vzniknout film tak bohatý na melodie George Gershwina, protože sama symfonická báseň Američan v Paříži není tak dlouhá, jak by měl být dlouhý celý film. A tak se ve filmu objevují další melodie, třeba I Got Rhythm nebo Life is Here to Say a mnoho dalších. Důležité ale je, že děj filmu je poskládán z tanečních čísel v choreografii slavného Gene Kellyho na právě Gershwinovu hudbu.

0: Jonas Kaufmann a Antonio Pirozzi nám dospívali scénu z opery Tosca Giacomo Pucciniho. Pěli za doprovodu orchestru dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana a dospívali 7:07. A nás čeká ještě jednou jeden návrat ke slavné skladbě George Gershwina Američan v Paříži. Za chvíli část z ní uslyšíte. A jak jste slyšeli, už v předchozích vstupech inspirovala také americké filmové tvůrce ke vzniku filmu v 50. letech. Premiéru měl před 75 lety a měl tento film nesmírný úspěch nejenom u diváků, ale i u kritiků. Získal nejenom 8 nominací na Oscara, 6 z nich proměnil ve vítězství, ale spoustu dalších cen, třeba i Zlatý globus za nejlepší film. Fascinující v tomto filmu je například 17-minutová sekvence bez dialogů. V závěru filmu, v níž Gene Kelly, který se postaral o všechny ty skvostné choreografie, tančí se svojí partnerkou Caron, a to na hudbu právě skladby Američan v Paříži. Je to neuvěřitelná scéna zamilovaného mladíka, který prožívá všechny možné pocity, nadšení, štěstí i trochu smutek, i obavy o to, aby partnerku nestratil, a propojuje choreografii s prvky klasického baletu, moderního tance, amerického jazzu i stepu. A hlavně scéna se odehrává v kulisách a prostředích, která oživují slavná díla francouzských impresionistických i postimpresionistických malířů, jako byl Renoir, Toulouse-Lautrec nebo Rousseau a mnozí další. Je to fascinující vizuální i hudební scéna a my si právě tóny, které ji doprovázejí, nyní připomeneme.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu George Gershwina, první část symfonické básně Američana v Paříži. Hrál Pittsburghský symfonický orchestr pod vedením Andreje Previna. Je 8:15 a my se přesuneme k dalšímu programu našeho ranního vysílání a ten naplní v následujících minutách tóny Johannesa Brahmse. A také si budeme moci zatančit, neboť zazní uherský tanec číslo 9 e-moll. Hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Nehmeyer

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba Františka Bendy. Zaposlouchali jsme se do druhé části koncertu pro housle a orchestr A-dur. Hrál nám Roman Patočka a Pražský komorní orchestr. 5 minut ještě do 8 hodiny naplní hudba Benjamina Godarda. Zaposloucháme se do valčíku střídílné svity v úpravě pro pikolu a klavír. Solo na pikolu bude hrát Jean-Louis Bombardier a doprovázet jej na klavír bude Veronique Polc.

0: Slyšeli jsme hrát Jeana Louise Baumadiera a také Veronique Poltz, a to v úpravě pro pikolu a klavír valčíku z třídílné svity Benjamina Godarda. 7 hodin 59 minut, za chvíli 8 hodina zprávy a pak zase hudba, například od Richarda Strause, první část jeho života hrdinova. Uslyšíme první část hrdina v podání mládežnického orchestru Gustava Mahlera pod vedením Seiichi Ozawy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna přerušila včera večer opětovné projednávání sporné vládní novely k veřejným rozpočtům a po vetu prezidenta Petra Pavla. Vrátí se k ní dnes ráno. Ke slovu se zatím dostal jen předseda klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob, jenž na poslance naléhal, aby předlohu zamítli. Své vystoupení Jakob ale nedokončil. Vládní tábor prezidentovo veto s největší pravděpodobností dnes přehlasuje. Při požáru nemocnice v pákistánské metropoli Islamabadu zemřelo nejméně 15 novorozenců. Příčinou tragédie byla závada na klimatizaci. Hořet začalo dnes ráno na porodním oddělení pákistánského institutu lékařských věd. Hrad Kámen ve stejnojmenné obci na Pelhřimovsku bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty. První den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů. Vzniklo také návštěvnické centrum, jež bylo vytvořené při vstupu do hradu. Rekonstrukce hradu, který je v majetku kraje Vysočina, stála okolo 90 milionů korun, z nichž 68 milionů korun poskytne Evropská unie. Dnes bude nad Českou republikou ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Zejména v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se může na jihozápadě objevit i bouřka, ale zároveň očekáváme ubývání srážek a částečné i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat na našem území mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na jihu bude o 2 stupně tepleji a v 1000 metrech na horách zas jen kolem 14 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do hrdiny první části života hrdinova Richarda Strause.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla první část života Hrdinova. My jsme slyšeli hudbu Richarda Strause v podání mládežnického orchestru Gustava Mahlera pod taktovkou Seiji Ozawy. Dozněla tato skladba 7 minut po 8 hodině a nás nyní čeká čtvrtá věta symfonie číslo 87 a dur Josefa Haydna. Předtím ale ještě jedna dopravní nehoda, kterou je důležité zmínit, pokud se pohybujete v daných místech. V Dostihové ulici došlo k nehodě a zůstal tam předmět na vozovce.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Doznělo Vivace, čtvrtá věta symfonie číslo 87 a dur Josefa Haydna. Hrál nám orchestr Orchestra of the Age of Enlightenment pod taktovkou Sigiswalda Kuykena a dohrál ve čtvrt na devět. Nyní se zaposloucháme do Musique du Cour, do této slavné skladby Jeana Francéze. Bude to třetí část, kterou nám zahrají Roman Novotný, Jiří Pospíchal a Ivo Kahánek.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
15: Ne.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
19: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu z britského dobrodružného filmu o letcích RAF za druhé světové války z filmu Letka 633. Byl to film, který poprvé diváci viděli v roce 1964 a také slyšeli onu hudbu Rona Goodwina. My měli možnost slyšet v porádní souboru City Light Symphony Orchestra pod vedením Kevina Grivice. Teď je 8 hodin 26 minut a my se opět vracíme ke klasice, tentokrát barokní hudbě, a to přímo z Anglie. Henry Purcell je autorem a my budeme mít možnost slyšet arii Venuše z opery Král Artuš a nebe britská čest v podání Tima Meada za doprovodu souboru Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče.

Slyšeli jsme hrát francouzský soubor dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien, který byl založen v roce 2005 a vede ho flétnista a muzikolog François Lazarevič. Ten také vedl muzikanty v té předchozí skladbě a té věnoval pozornost François Lazarevič i z toho důvodu, že jsme měli možnost slyšet jednu z árií opery, která už se dnes téměř nehraje. Král Artuš a nebe britská čest Henryho Persa. Zpíval nám Tim Mead. Je 8 hodin 31 minut a nás bude zajímat nyní fantastická symfonie Hectora Berlioce. Ocitneme se totiž na plese, uslyšíme druhou větu a hrát ji bude Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Stanislava Skrovačevského.

0: Slyšeli jsme část fantastické symfonie Hektora Berliozem. Ocitli jsme se na plesem, neboť je zněla druhá věta a hrál ji londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Stanislava Skoročeského. Teď je 8 hodin 38 minut a přecházíme k další skladbě, která připomíná texty středověkých okcitánských trubadůrek žen. Je to skladba Lombardianka, melodii k ní zkomponoval Michal Nejtek a pochází z alba Trubadůrky, které vyšlo koncem roku 2024 a na kterém současný český skladatel Michal Nejtek zhudebnil nejenom tu následující píseň, ale i další texty. Zpívat nám bude soubor Tiburtina Ensemble pod vedením Michala Nejtka a hlavně solistka Kamila Mazalová a uslyšíte pochopitelně i hudební doprovod. O ten se postarí Marco Ambrosini, Margit Übelacker, Katalína Vicenc a Martin Novák.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla píseň Lombardianka Michala Nejitka a jedné z středověkých okcitánských trubadůrek žen. My slyšeli zcela jistě Kamilu Mazalovou. O té trubadůrce bohužel nic moc nevíme, ale o souboru, který doprovázel Kamilu Mazalovou, zcela jistě mnohé. Je to Tiburtina Ensemble, soubor, který doprovází mezinárodní soubor instrumentalistů Marco Ambrosini, Margit Übel, Lakr, Katalína Vicens a Martin Novák na albu Trubadůrky. Teď je 9:15 a nás osloví tvorba Antonína Dvořáka. Skočná ze slovanských tanců. Z první řady je to tanec číslo 5 a zahraje její symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu z premiéru tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
15: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

doznělo finále kvintetu Esedur Antonína Reichy. My jej slyšeli v podání Jiřího Válka, Ivana Doksanského, Zdeňka Tilšara, Karla Špelina a Františka Hermana. A ještě jednu skladbu pro vás mám v rámci ranního vysílání. Pochází od Jaroslava Ješka a my ji uslyšíme v aranžmá Jiřího Kabáta, který ji upravil pro 4 violončela, tedy pro soubor Cello Republic.

0: Zněla známá píseň Jaroslava Ježka Voskovce a Wericha Nebe na zemi, ale my ji slyšeli v instrumentální podobě, tak jak ji nahrál soubor Cello Republic v podání Petra Špačka, Ivana Vokáče, Jana Zemena a Matěje Štěpánka. Všichni čtyři jsou violončelisté a společně zahráli poslední melodii dnešního ranního vysílání. Za chvíli vás ale osloví další hudba a všem to už bude nabídka dnešního dopoledního vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichra se loučí a přeje vám pěknou středu.
1: Ladíte Klasik Praha.

prostřednictvím internetu, najdete nás také v digitálním vysílání DAB+, nebo nás můžete poslouchat prostřednictvím mobilní aplikace. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer, no a naše dopolední vysílání teď zahájila modlitba z dětské opery Hänsel und Gretel, Jeníček a Mařenka od skladatele Engelberta Humperdinka. Poslouchali jsme nahrávku, kde těleso Boston Pops Orchestra, americký orchestr věnující se populárním kusům z oblasti klasické hudby, řídil dlouholetý šéf-dirigent tohoto souboru Arthur Fiedler. Co nás čeká před 10. hodinou? Tak například nám zahraje soubor Jupiter, psáno Jupiter, zaspívá mezzosopranistka Lea Desandre. Těšit se můžete také na další skvělé interprety, třeba Bostonské symfoniky, tedy další orchestr z Bostonu, už zhruba za půl hodiny v našem programu, ale i soubor Belfiato Quintet, také hudba Antonia Vivaldiho, nebo třeba filmová hudba Johna Williamse. To vše vám v našem programu nabídneme už v nejbližších minutách. No a teď je tady Beethoven a jeho pátý a poslední klavírní koncert přezdívaný Císařský. Jehož třetí větu si poslechneme z alba vydaného v loňském roce, kde tento Beethovenův koncert ještě vedle koncertu Beethovenova vrstevníka a kamaráda Antonína Reichy natočil pianista Jan Bartoš. Ten Beethovenův koncert ten natočil za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a jeho dnes už bývalého šéf-dirigenta Petra Popelky.

Je 9:45 a toto bylo rondo z Beethovenova 5. a nejhranějšího klavírního koncertu přezdívaného Císařský, jak ho natočil pianista Jan Bartoš se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou na album, které vyšlo v roce 2025 a které tedy obsahovalo klavírní koncerty S-dur jednak od Beethovena a jednak od jeho přítele a vrstevníka Antonína Reichy. Oba byli ročník 1770 a oba se setkali v Bonnu, kde spolu hráli v orchestru. My budeme teď pokračovat v našem vysílání hudbou Johna Williamse. V úpravě pro flétnu a klavír tentokrát uslyšíme téma, které John Williams složil pro Spielbergův film s názvem Sugarlandský Express z roku 1974. Byla to úplně první spolupráce mezi Johnem Williamsem a režisérem Stevenem Spielbergem. První film, který tedy zahájil jejich potom dlouholetou a velice plodnou spolupráci, která přinesla i řadu Oscarových snímků. No a toto téma z filmu Sugarlandský Express nám teď zahraje flétnistka Sara Andon a klavírista Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Je Klasik Praha.

Dvě minuty před půl desátou zazněla teď hudba Antonia Vivaldiho. Z koncertu F-dur nám třetí část zahrál hoboista Willem Weverka. No a dechové nástroje ty budou znít i nadále v našem vysílání, protože teď uslyšíme soubor Belfiato Quintet. Tento soubor se tedy podílel na loni vydaném albu s hudbou amerických autorů, jejich skladbami pro dechové nástroje, respektive pro dechové kvinteto. No a jednou z těchto autorů byla také skladatelka Marilyn Bliss, která je tedy žijící autorkou, a my si v podání Belfiato Quintetu poslechneme skladbu, která se jmenuje The Discovery of Honey, neboli Objevení medu. Je to skladba inspirovaná stejnojmenným obrazem z roku 1499 od toskánského renesančního malíře, který se jmenoval Piero di Cosimo. A členové Belfiato Quintetu v této skladbě budou hrát nejen na své dechové nástroje, ale také na nástroje bicí a v jednom případě dokonce i na kazoo.

Na Klasik Praha jsme poslouchali soubor Belfiato Quintet, který hrál na dechové nástroje i na perkuse. Tuto skladbu pojmenovanou The Discovery of Honey, objevení medu, od současné americké autorky jménem Marilyn Bliss. No a dále tu mám hudbu Ottorina Respighiho, italského autora, řazeného někdy k impresionismu, který se ve své skladbě Staré tance a árie pro loutnu ponořil do renesančních a barokních loutnových tabulatur a upravil je pro orchestr. My si poslechneme teď Passacagliu, jejímž autorem je původně Lodovico Rondali, a uslyšíme nahrávku souboru Boston Symphony Orchestra, tedy bostonských symfoniků, pod taktovkou Seichiho Ozawy.

Bostonský symfonický orchestr, řízený legendárním dirigentem Seichim Ozawou, nám teď na Rádiu Klasik Praha ve středečním dopoledním vysílání hrál tuto barokní pasakaliu, kterou původně složil Lodovico Roncalli a kterou Ottorino Respighi takto dramaticky upravil pro orchestr v rámci své svity Staré tance a arie pro loutnu. Dále nám zahraje na klavír Elizabeth Leonskaya, vynikající pianistka, v jejímž podání si poslechneme Schubertovo Emprompty číslo 2 z opusu 90. Emprompty je tedy skladba spontánně zkomponovaná, jakoby improvizovaná. No a potom ještě hudba Antonia Vivaldiho, také Nikolaje Rimského-Korsakova, nebo třeba Nadi Boulangerové. To vše máme připraveno v našem programu ještě před 10. hodinou.

0: Je 10 minut před 10. hodinou, toto byla krásná árie Veni me segvere fida, pojď následuj mě s důvěrou, pocházející z Vivaldiho oratoria Judita Triumphans, vítězná Judita. Je to oratorium z první čtvrtiny 18. století, založené na starozákonním příběhu, a toto byla nahrávka, kde soubor Jupiter, psáno Jupiter, pod vedením loutnisty Tomase Danforda, doprovázel mezzosopranistku Leu Desandre, což je pěvkyně, tedy často vystupuje s tímto souborem. A ještě kromě jejího krásného hlasu jste mohli slyšet na nahrávce také dechový dřevěný nástroj předchůdce klarinetu zvaný šalimo, na který hrála Roberta Christini. No a dále opět nástroje smyčcové budou především k slyšení v našem vysílání. Za chvíli nám čeští hráči na smyčcové nástroje zahrají skerco neboli třetí větu ze smyčcového sextetu Adur Nikolaje Rimského-Korsakova. Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Je! Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
11: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
10: Mají i pořádný stroje?
11: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
13: Tohle je Klasik Praha.

Za chvíli bude 10 hodin a toto byla hudba Nikolaje Rimského-Korsakova Skerco z jeho smyčcového sextetu A dur, který tedy patří k skladatelově možná trochu méně známé komorní tvorbě. Nám zahráli čeští interpreti, jmenovitě na housle to byli Pavel Hula a Miloš Černý, na violi Zbyněk Paďourek a Josef Klusoň a na violončela Václav Bernášek a Michal Kaňka. Teď si poslechneme krátkou skladbu z pera Nadí Boulangerové, to byla sestra Lily Boulangerové a také skladatelka, alespoň v mládí. Po smrti své sestry, která zemřela velice mladá, se pak skládání přestala věnovat a prosadila se jako významná dirigentka a také hudební pedagožka. Mezi její žáky patřili třeba Copland, Gardiner, Barenboim, Bernstein, Glass, Piazzolla a další významné osobnosti klasické hudby 20. století. No a my si teď poslechneme její krátkou skladbu, druhý ze tří kusů pro violončelo a klavír, kterou nám zahrají na této letos vydané nahrávce na violončelo Lidy Blydorp a na klavír Tobias Borsbom.

Je 10:15, posloucháte dopolední vysílání hudebního rádia Klasik Praha a toto byla hudba skladatele Hanse Rotha, méně známého ovšem pozoruhodného autora, který byl přítelem a spolubydlícím Gustava Mahlera v době, kdy studovali na konzervatoři a významně Mahlera ovlivnil svým pojetím symfonie. Napsal tedy pouze jednu jedinou symfonii, symfonii E-dur. Ovšem tato skladba pak výrazně inspirovala třeba Mahlerovu první symfonii zvanou Titán. No a my jsme od tohoto skladatele, který bohužel zemřel ve věku pouhých 25 let na tuberkulózu, teď poslouchali třetí větu z této jeho symfonie E-dur z nahrávky Bamberských symfoniků a Jakuba Hruši, která vyšla před 4 lety a která pozbírala celou řadu mezinárodních ocenění, včetně třeba Opus Classic nebo International Classical Music Award. Jakub Hruša mimochodem vystoupí už za pár dnů na prestižním britském festivalu BBC Proms, který je největším a, jak říkal Hrušův učitel Jiří Bělohlávek, také nejdemokratičtějším festivalem klasické hudby na světě. Koná se dnes už nejen v Londýně, v Royal Albert Hall, ale i v jiných anglických městech. Nicméně ten koncert, kde se představí Jakub Hruša, bude probíhat 1. září právě v Londýně, v Royal Albert Hall a zaznějí tam díla i českých autorů. Svita Rustika Vítězslavy Kaprálové, Symfonieta Leoše Janáčka, no a také třetí klavírní koncert Sergeje Rachmaninova s českým solistou Lukášem Vondráčkem. My budeme teď pokračovat v našem dopoledním vysílání Chopinovou hudbou. Bude to první ze tří mazurek, mazurka H-dur, kterou nám zahraje legendární pianista před pár lety zesnulý Mauricio Pollini.

Chopinovu krásnou mazurku H-dur číslo 1 z tří mazurek opus 56 nám teď zahrál pianista Maurizio Pollini, vynikající hráč, bohužel tedy předloni zesnulý pianista. No a pokud máte rádi Chopina a vynikající interpretaci jeho skladeb, tak si můžete třeba v rámci festivalu Dvořákova Praha zajít v září na klavírní recital pianisty Rafala Blechače, který se v rámci tohoto festivalu představí v Rudolfinu ve Dvořákově síni 21.9. a zahraje tedy samozřejmě Chopina, neboť je i vítězem Chopinovy soutěže ve Varšavě. Na programu budou třeba čtyři mazurky, opus 33, Scherzo H-moll nebo klavírní sonáta číslo 2, ale zahraje také Bacha a Beethovena, včetně slavné Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14, Měsíční svit. Tak pokud máte rádi klavírní umění na špičkové úrovni, můžete navštívit koncert tohoto polského pianisty v rámci festivalu Dvořákova Praha. No a my budeme pokračovat teď Vivaldiho hudbou, zahraje nám soubor Akademie staré hudby pod vedením Andrewa Menzího a pak také třeba hudba filmová, tvorba Jaroslava Krčka, Henryho Persla, Bohuslava Martinu a dalších bude k slyšení tady na Klasik Praha už v nejbližších minutách.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Aid, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Ladíte Klasik Praha.

Jsou 2 minuty po půl jedenácté, toto byla filmová hudba, kterou napsal skladatel Maurice Jarre pro film Lawrence z Arábie z roku 1962, slavný velkofilm, který tedy byl oceněn i celou řadou cen, a my jsme teď filmovou hudbu z tohoto snímku poslouchali v podání houslisty Renauda Capisona, který si vybral toto téma Maurice Jarra na své album věnované francouzské filmu hudbě, které vyšlo v předloňském roce a které Renaud Capison natočil společně s orchestrem Le Siècle, což je orchestr zaměřující se na dobově poučenou interpretaci hudby napříč staletími od 17. až po 21. století. Dirigoval skotský dirigent jménem Duncan Ward. No a teď si poslechneme hudbu Jaroslava Krčka, žijícího skladatele, ovšem také hudebního režiséra, vedoucího souboru muzika Bohemika, rovněž známého folkloristy. No a Jaroslav Krček napsal hned několik smyčcových kvartet pro české filharmonické kvarteto. Právě tento soubor nám teď zahraje první větu z Krčkova kvartetu číslo 1 ve složení na této nahrávce Štěpán Pražák, Viktor Mazáček, Jiří Poslední a Jakub Dvořák.

Slyšeli jsme první větu z prvního smyčcového kvartetu Jaroslava Krčka, který začal psát smyčcové kvartety vlastně poměrně nedávno, až v roce 2017, a to z podnětu členů Českého filharmonického kvarteta, pro které už od té doby napsal smyčcových kvartetů celou řadu. Toto byla tedy první věta z prvního Krčkova kvartetu v podání Štěpána Pražáka, Viktora Mazáčka, Jiřího Posledního a Jakuba Dvořáka. Známá předehra k Básníku a sedlákovi od France von Suppé zazní teď v podání interpretu, kterým je tato hudba bezesporu vlastní. Bude to orchestr Vídeňské státní opery, který bude řídit dirigent Julius Rudl na této nahrávce. No a pak ještě třeba také hudba Bohuslava Martinů. Bude to folklorem inspirovaný písňový cyklus Písničky na jednu stránku v podání Magdaleny Kožené. A také třeba Šostakovič Polka z pěti kusů pro dvoje housle a klavír. To všechno zazní už tady na Klasik Praha v nejbližších minutách, tedy ještě před 11. hodinou. Tak teď tedy hudba vídeňská, orchestr Vídeňské státní opery a Franz von

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha dozněl krásný folklorem inspirovaný písňový cyklus Bohuslava Martinů Písničky na jednu stránku, což je skladba, kterou Martinů napsal v době druhé světové války, když se mu v exilu stýskalo po domově a zaměřil se na slova moravské lidové poezie ze Sušilovy sbírky. No a my jsme tento cyklus Bohuslava Martinů poslouchali v orchestrální úpravě Jiřího Temla v podání Magdaleny Kožené a České filharmonie, kterou dirigoval zpěvaččin manžel dirigent Simon Rattle. Magdalenu Koženou můžete mimochodem tedy slyšet tady v Praze také na festivalu Dvořákova Praha, kde bude rezidenční umělkyní, takže se představí v září hned na několika koncertech. Například s pianistou Kyrillem Gersteinem zahraje v Dvořákově síni Rudolfina 7.9. respektive tedy zaspívá, Kyrill Gerstein zahraje a bude to právě písňový program, písně od Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka, Sergeje Rachmaninova a také Bartoka nebo Schulhofa. Kromě toho ještě Magdalena Kožená vystoupí třeba i s barokním orchestrem. Bude to barokní soubor, tedy komorní orchestr České filharmonie, řízený Andreou Markonem a spolu s nimi tedy zaspívá Magdalena Kožená program ze skladeb Händla, Vivaldiho. No a ještě se také představí na festivalu Dvořákova Praha třeba jako mentorka mladých hudebníků. To bude program Magdalena Kožená uvádí v Anežském klášteře 14.9., kde tedy Magdalena Kožená představí vynikající pěvecké talenty mladé generace. No a více o jejím působení na festivalu Dvořákova Praha a samozřejmě také o dalších programech letošního ročníku se dozvíte na webových stránkách dvořákovapraha.cz. My budeme teď poslouchat hudbu Dmitrije Šostakoviče, bude to hravá polka, pocházející z pěti kusů pro dvoje housle a klavír tohoto skladu. Od jehož narození si letos připomínáme 120. výročí a zahrají nám houslisté Gidon Kremer a Madara Petersone, spolu s nimi klavírista Georgis Osokins.

Je 6 minut po 11. Toto byla skladba Palladio, skladba současného velšského autora, velice populárního skladatele ve Spojeném království, který se věnuje jak klasické hudbě, tak i tedy populárnějším žánrům. Jmenuje se Carl Jenkins. A tato jeho skladba Palladio, ta je inspirována symetrickými stavbami renesančního architekta téhož jména. Na nahrávce účinkoval Londýnský symfonický orchestr. A ještě před pravidelnou rubrikou Novinka týdne vám teď nabídnu jeden z Monteverdiho madrigalů, je to slavný nářek nymfy, Lamento della nymfa, který si poslechneme v podání souboru Concerto Italiano, jenž pod vedením Rinalda Alessandriniho natočil na celkem 11 CD všechny Monteverdiho madrigaly. V tomto nářku nymfy se představí jako sopránová solistka pěvkyně Anna Zimboli.

0: podání souboru Concerto Italiano pod vedením Rinalda Alessandriniho jsme poslouchali Monteverdiho slavnou skladbu Lamento della Ninfa, nářek nymfy. Pokračujeme teď pravidelnou rubrikou Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové zajímavé album s Brucknerovou hudbou.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje z Brusu nové album, které vyšlo v pátek 21. srpna na labelu Harmonia Mundi. Belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado natočili společně ve stylově poučené interpretaci a nadobové nástroje další ze symfonií rakouského skladatele Antona Brucknera. Jehož kompozice patří k nejkomplexnějším i nejpompéznějším dílům pozdního romantismu. V návaznosti na před dvěma lety vydanou nahrávku symfonie číslo 4 Esdur, takzvané romantické, se tentokrát titíž interpreti pustili do symfonie číslo 3 D-moll, přezdívané Wagnerovská. S Richardem Wagnerem ji spojuje nejen dramatický a heroický výraz, ale také známá anekdota, podle níž se právě nad partiturou této symfonie a také nad velkým množstvím piva oba skladatelé spřátelili. Skladbu provází řada dalších legend, například katastrofální premiéra, kterou Bruckner musel osobně řídit kvůli nečekanému úmrtí původního dirigenta, ačkoliv sám příliš dirigovat neuměl, no a během koncertu prý sál průběžně opustilo nejen nespokojené vídeňské publikum, ale i nakonec samotný orchestr. Dokonce i na poměry Antona Brucknera, který často své symfonie revidoval, tato třetí symfonie existuje v neobvyklém množství verzí, celkem v 6 variantách, které vznikly v rozmezí 16 let. Soubor Anima Eterna natočil tu nejstarší z nich a jejich intenzivní provedení využívající historické dechy a střevové struny získalo v prvních recenzích nadšenou chválu. Jako hudební ukázku si z této nové nahrávky poslechneme třetí větu Brucknerovy třetí symfonie dramatické Scherzo. Hraje orchestr Anima Eterna, diriguje Pablo Eras Casado.

Tak to byla hudba Antona Brucknera, dramatické skerco z jeho třetí symfonie D-moll, přezdívané Wagnerovská, kterou také Richardu Wagnerovi věnoval. No a tuto symfonii nově natočili členové belgického orchestru Anima Eterna na dobové nástroje pod taktovkou španělského dirigenta jménem Pablo Eras Casado. Z této jejich nové nahrávky pocházela ukázka, kterou jsme si teď poslechli, no a více se o tomto novém albu můžete samozřejmě dočíst i na našich webových stránkách. Hitem videoher světa se stala česká počítačová hra Kingdom Come Deliverance 2, vydaná v loňském roce. Od jejíhož vydání už se celosvětově prodalo od té doby přes 5 milionů kopií. Je to hra odehrávající se ve středověku a také hudba k této hře, kterou vytvořil Jan Valta, je středověkem inspirována. Zazněla během léta i živě na několika hudebních festivalech, třeba v Českém Krumlově nebo na festivalu Za poklady Broumovska, a my si z ní teď ukázku poslechneme také v našem dnešním dopoledním vysílání.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. Auto-poli.cz.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Na rádiu Klasik Praha 4 minuty po půl 12. zazněla teď část z Messiaenovy slavné komorní skladby Kvartet pro konec času. Hráli nám houslistka Janine Jansen, která bude rezidenční umělkyní nadcházející sezóny České filharmonie. Bohužel ale nevystoupí na zahajovacích koncertech v Rudolfinu, kde tedy bude mít záskok. Místo Janine Jansen se na těchto koncertech představí její kolegyně Karen Gomio. Nicméně program zůstane stejný, zazní tedy Šostakovičův koncert číslo 1. No a Janine Jansen na této nahrávce hrála Messiaenovu hudbu spolu s klavíristou jménem Lika de Bark. Teď nás čeká hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, bude to symfonie číslo 2 B-dur a její první část, nahrávka souboru The English Concert.

Hudbu jednoho z Bachových synů Karla Filipa Emanuela Bacha, svižnou první část z druhé symfonie B-dur, nám hrál soubor The English Concert. Další angličtí hudebníci se nám ještě teď v našem vysílání představí, tentokrát to bude Liverpoolská filharmonie, která natočila pod taktovkou Andrewa Menzieho v loňském roce vydané zajímavé album se skladbami Gustava Holsta, který zdaleka nebyl pouze autorem populární svity Planety, napsal i celou řadu dalších zajímavých děl, například takzvaný Fugový koncert, což je dílo neoklasicistní ze 20. let minulého století, které je inspirováno bachovským kontrapunktem. A my si teď poslechneme druhou část Adagio z tohoto díla v podání Liverpoolských filharmoniků.

0: Poslouchali jsme teď píseň z operety Judita od France Lehára v podání známé koloraturní sopranistky jménem Diana Damrau. Před 12. hodinou ještě v našem vysílání uslyšíme třeba také hudbu Jana Václava Stamice, zazní část z autorova hobojového koncertu C-dur, anebo už za malý okamžik hudba Jeana Sibelia, krátká symfonická báseň Driády.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha jsme poslouchali skladbu Jána Sibelia, finského autora. Byla to jeho krátká mytologií inspirovaná symfonická básnička pojmenovaná Driády. Opět jsme slyšeli Liverpoolskou filharmonii v našem vysílání. No a před 12. hodinou nám ještě zahraje teď na hoboj Zdeněk Adam, doprovázený symfonickým orchestrem Plzeňského rozhlasu. Bude to třetí věta z koncertu C-dur od Jana Václava Antonína Stamice a také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu. Thank you.

0: Hoboj Zdeňka Adama zakončil dnešní dopolední program Rádia Klasik Praha. Zmíněný solista nám za doprovodu Symfonického orchestru Plzeňského rozhlasu zahrál hudbu klasicistního skladatele Jana Václava Stamice, menuet z koncertu C-dur. Za chvíli Schubertova hudba, pak také třeba Bernstein, Mozart, Debussy nebo Liszt budou skladatelé, jejichž hudbu uvedeme už v nejbližší hodině našeho odpoledního vysílání. Dnes ve středu 26. srpna vás tady na rádiu Klasik Praha bude odpoledním programem provázet kolega Stanislav Předota, který se vám už za okamžik přihlásí od mikrofonu. No a od téhož mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezkou středu a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Zdraví vás Stanislav Předota. Dnes je středa 26. srpna, je 5:30 po 12. hodině a společně budeme poslouchat krásnou hudbu až do dnešní 19. hodiny. Naše popolední vysílání zahájila sopranistka Fatma Said, která společně s klavíristou Malcolmem Martineau zaspívala serenádu neboli dostaveníčko od Franze Schuberta. Poté přijde na řadu Leonard Bernstein. Od tohoto dirigenta a skladatele si poslechneme část z jeho symfonie číslo 2, zvané Věk úzkosti. Zazní část číslo 21 a jedná se o epilog této symfonie.

Orchestr Národní akademie svaté Cecílie, s nímž hostovala také klavíristka Beatrice Rana a dirigent Antonio Papano, zahráli epilog ze symfonie číslo 2 Věk úzkosti od Leonarda Bernsteina. Od Mozarta si teď společně poslechneme jeho známou skladbu Ave Verum Corpus, hle pravé tělo.

0: Sbor New College Oxford zaspíval Mozartovo Ave Verum Corpus. Teď tu je pozvánka k poslechu hudby v miléniu, což je pořad, který v premiéře vysíláme vždy každé úterý od 19 hodin. A potom si poslechneme preludium z kantáty La Demoiselle Élue, Blažená dívka, kterou zkomponoval Claude Debussy. Toto preludium, úvodní část, si poslechneme v úpravě pro sólový klavír.
1: Klasik Praha.
2: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Tohle je Klasik Praha.

Úvodní část z kantáty La demoiselle Élu, blažená dívka, od Claude Debussyho nám v úpravě pro sólový klavír zahrál Víkingur Olafsson. Od Johanna Sebastiana Bacha nyní zazní část z jeho braniborského koncertu číslo 3 G-dur. Z tohoto krásného díla teď zazní prvá věta Allegro moderato a na dobové nástroje bude hrát muzika antikva Köln.

0: Prvou část z Braniborského koncertu G-dur číslo 3 od Johanna Sebastiana Bacha zahrála muzika Antiqua Köln se svým uměleckým vedoucím, houslistou Reinhardem Goeblem. Maurice Ravel, Má matka husa. Z této baletní světy teď zazní příběh o šípkové růžence.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Pavanu Šípkové růženky nám zahrál orchestr Prague Filharmonia s dirigentem Emanuelem Viomem. A opět tu budeme mít jednu skladbu, která zazní v úpravě. Z cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka si v úpravě Lukáše Moťky poslechneme část nazvanou Naše večery.
1: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skladbu Naše večery z cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka zahráli klavíristka Lucie Kubátová a pozounista Lukáš Moťka, který je také autorem této úpravy. Skladatel Christian Friedrich Ruppe byl sice německého původu, ale nakonec žil a působil v nizozemském Leidenu, takže je považován za nizozemského skladatele. Žil od poloviny 18. století až po prvou čtvrtinu století 19. Narodil se 1753 a zemřel 1826. My si teď od Christiana Friedricha Ruppeho poslechneme část z jeho sonáty pro flétnu a čembalo. Bude to prvá věta.

Prvou větu ze sonáty od skladatele Christiana Friedricha Ruppeho nám zahráli flétnista Wilbert Halszelczet a čembalistka Tini Matot. A teď přichází zábava. Přesně tak se totiž jmenuje část z druhého dějství baletu Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského, kterou si nyní poslechneme.

0: Část nazvanou Zábava ze druhého dějství baletu Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského zahrál Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě, který dirigoval Ondřej Lenard. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 26. srpna a v tuto chvíli je přesně 13:00. Jsou tu další pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Známý ortoped Miloslav Sinkule byl odsouzen za milionové pojistné podvody. V médiích často mluvil o lékařské etice, sám se ale skrytě podílel na rozsáhlé trestné činnosti. Podle pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze fungoval Sinkule jako klíčový lékař v organizované síti mnoha milionových pojistných podvodů, do níž se zapojila celkem 20 odsouzených. Lékař vymýšlel diagnózy a kamufloval léčení s cílem podvést komerční pojišťovny. Část jeho trestné činnosti se odehrávala přímo v prostorách pražské nemocnice na Františku. Po odsouzení se vzdal pozice náměstka v městské nemocnici na Františku, ale dál se trvává na pozici primáře. Řediteli nemocnice jeho odsouzení nevadí. Na utajené schůzce v Moskvě byl ředitel americké CIA John Ratcliffe. O návštěvě Ratcliffa, který do Moskvy zamířil jako první šéf CIA od listopadu 2021, ani Bílý dům, ani Kreml dopředu neinformovali. Přesný důvod návštěvy nebyl zveřejněn, přičemž cesta může mít celou řadu důvodů. Ratcliffe mohl jednat o válce na Ukrajině, o konfliktu USA s Íránem nebo také o výměně vězňů. Spojené státy totiž stále požadují propuštění několika Američanů zadržovaných dosud na ruském území. Ve věku 80 let včera zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Parton. Byla považována za první dámu americké country. Natočila více než 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila okolo 3000 skladeb. K těm nejznámějším patří například píseň I Will Always Love You, proslavená zpěvačkou Whitney Houston ve filmu Osobní strážce. Její velkou životní kapitolou byla filantropie. Prostřednictvím projektu Imagination Library, který založila v roce 1995, podporovala dětskou gramotnost a zajišťovala knihy dětem. Projekt se postupně rozšířil i mimo Spojené státy a distribuoval více než 150 milionů knih. Počasí. Dnes je oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území se bude místy vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera čekáme ale postupné ubývání přeháněk a částečně i oblačnosti. Na Šumavě se ovšem ojediněle může objevit i bouřka. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, v jižní části území 22 až 26 a v 1000 metrech nahoře kolem 14 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Houslista Roman Patočka zahrál závěrečnou třetí větu Allegro z koncertu A-moll od Antonína Dvořáka. Na nástroje z konce 19. století, tedy v autentické interpretaci, ho doprovázel orchestr Musica Florea, řízený dirigentem Markem Štrinclem. Od Aloise Háby si teď poslechneme jeden z jeho čtyř moderních tanců pro klavír. Bude to tanec tango.

Tanec tango z cyklu Čtyři moderní tance od Aloise Háby zahrál klavírista Miroslav Beinhauer. A po jednom tanci následuje tanec druhý. Bude to tanec uherský, a sice s pořadovým číslem 3 v tónině F-dur. Autorem je Johannes Brahms.

0: To byl Brahmsův třetí uherský tanec a londýnský symfonický orchestr s dirigentem Némem Jervim. Před námi je teď hudba George Gershwina, Giuseppe Verdiho, Ernesta Blocha a Bedřicha Smetany. Od George Gershwina si teď po pozvánce k poslechu hudby podle kalendáře tento pátek poslechneme část z jeho klavírního koncertu F-dur. Bude to třetí věta, Allegro agitato, a solistou v této nahrávce je André Preven.
1: Klasik Praha.
2: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu z premiéru tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klavírista a dirigent André Previn přednesl závěrečnou část z koncertu F-dur od George Gershwina. Doprovázel Pittsburghský symfonický orchestr. Teď tu mám pro vás slavnou árii Celeste Aida z opery Aida od Giuseppe Verdiho, kterou nám zaspívá tenorista Plácido Domingo. Ještě předtím bych vás chtěl ale pozvat na koncert. Blíží se konec prázdnin, to znamená, že se blíží také začátek další nové koncertní sezóny 2026-2027. A orchestr pražských symfoniků tuto sezónu zahajuje dárkem pro děti. Jedná se o koncert, který se uskuteční 1. září od 14 hodin odpoledne ve Smetanově síni obecního domu. Pražští symfonikové společně se sborem Pražská kantiléna vystoupí pod taktovkou dirigenta Jana Kučery, který se ujme také moderování tohoto koncertu. Koncert se jmenuje Hudba z večerníčků a pohádek, čímž je také dán dramaturgický obsah tohoto koncertu. Zazní hudba z krkonošských pohádek, Arabely z pohádek Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, z Čerty nejsou žerty, Tři veteráni a dalších. Více informací o tomto koncertu, dárku pro děti v první školní den, se dozvíte samozřejmě na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz. Tam je také možno online zakoupit vstupenky.

Tenorista Placido Domingo zaspíval arii Celeste Aida z opery Aida od Giuseppe Verdiho. Doprovázel londýnský symfonický orchestr a dirigoval Erich Leinsdorf. Ernest Bloch je jméno švýcarského skladatele, který se ovšem později usadil ve Spojených státech amerických, a to už během první světové války, a o pár let později tam získal americké občanství, takže je zároveň považován za amerického skladatele. My si teď poslechneme jeho koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr, které Ernest Bloch zkomponoval v roce 1948.

Flétnista Kaspar Zehnder a violista Milan Radič za doprovodu kapely Istropolitány zahráli koncertino od skladatele Ernesta Blocha. A teď je tu Bedřich Smetana. Z jeho opery Hubička nyní zazní dvě ukolébavky. Hajej můj andílku a Letěla bělounká holubička. Zaspívá nám je sopranistka Karolína Janů.

0: Dvě ukolébavky z opery Hubička od Bedřicha Smetany zaspívala Karolína Janů. Doprovázela ji Plzeňská filharmonie, dirigoval Čuhej Iwasaki. A teď tu je před námi menuet ze symfonie číslo 40 G-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Až si tuto třetí větu ze symfonie poslechneme, povíme si něco více o dnešních večerních pořadech na stanici Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Menuet ze symfonie číslo 40 G-moll od Wolfganga Amadea Mozarta nám zahrál Pražský komorní orchestr, který dirigoval Charles Mekeras. A teď je slíbená pozvánka k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin to bude, tak jako každou středu, hudba stříbrného plátna. Nikola Bojčev dnes představí a připomene především hudbu Johna Williamse k filmu Čarodějky z Eastwicku. To je film, který byl natočen v roce 1984 a vzbudil velký divácký zájem. Samozřejmě i nejen díky velice zajímavému tématu, ale také díky hlavním představitelům, kterými byli Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon a Michelle Pfeiffer. V tomto filmu jde samozřejmě také o čarování a různé podezřelé temné síly. A tak kromě hudby z filmu Čarodějky z Eastwicku zazní ještě hudba z komedie Magická posedlost, z příběhu o Harry Potterovi či ze ságy Pán prstenů. Tolik od 19 hodin, potom přijde hodina 20. a s ní koncert bez smokingu. Hrát bude Xavier de Maistre, vynikající harfista, a soubor L'Arte del Mondo. Zahrají nám hudbu autorů Vivaldiho, Marcella, Alverse, Albinoniho, Peschettiho a Godefroida. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout ještě reprízu hudby podle kalendáře a výročí tohoto týdne se váže ke skladateli Nicolu Porporovi. Nejen skvělému skladatelovi, ale také vynikajícímu vokálnímu pedagogovi, který vychoval například nejslavnější kastráty té doby, Farinelliho a Caffarelliho.

Autorem skladby, kterou jsme právě poslouchali, je John Ireland, anglický komponista. Poslechli jsme si tokátu, část z jeho pastorálního koncertína, a zahrál nám ji londýnský koncertantní komorní ensemble. A opět tu máme vokální umění. Tentokrát nám zaspívá basista Luděk Vele, přednese árii Koléna ze 4. jednání Pucciniho opery Bohéma.

0: Basista Luděk Vele a opera Bohéma od Giacoma Pucciniho. Doprovázela komorní filharmonie Pardubice, dirigoval František Preissler. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 26. srpna, 4,5 minuty po 14. hodině. Klavírní interpretaci kanadského klavíristy Glena Goulda lze většinou velice záhy poznat. Je to interpretace velice osobitá, ale s neobvyklou interpretační hloubkou. My si nyní v jeho podání poslechneme rondo, část ze sonáty C. dur od Josefa Haydna.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Rondo z klavírní sonáty C-dur od Josefa Haydna a klavírista Glenn Gould. Jednou z nejznámějších skladeb Američana Samuela Barbera je jeho Adagio pro smyčce. My si teď tuto slavnou a působivou skladbu poslechneme v nahrávce Pittsburghského symfonického orchestru.

Adagio pro smyčce od Samuela Barbera zahrál Pittsburghský symfonický orchestr s dirigentem Manfredem Honeckem. V Barberově adagiu jakoby se chvílemi zastavil čas. A teď přichází skladba, která naopak, co se rytmu a času týká, je velice striktní. Jedná se o francouzský vojenský pochod od Camille Saint-Saëns.

To byl francouzský vojenský pochod z takzvané Alžírské svity, jejímž autorem je Camille Saint-Saëns. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze, dirigoval Vladimír Válek. Federico Fellini, geniální italský režisér. Nyní si poslechneme hudbu z jeho filmu, který se jmenuje Casanova Federica Felliniho. A poslechneme si hudbu Nina Rotty, dvorního Felliniho, skladatele k řadě jeho filmů. Filharmonika della Scala s dirigentem Riccardem Sciajim nám zahraje část, která se jmenuje L'uccello magico, tedy kouzelný pták.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Kytarista Gerald Garcia a Státní filharmonie Košice s dirigentem Péterem Breinerem zahráli úpravu skladby Gymnopédie číslo 2 od Erika Satieho. Následovat bude další skladba z 20. století, bude to slavná skladba Fratres, tedy bratři, od Arvo Pärta. Ještě než se zaposloucháme do této kompozice, tak bych vás chtěl pozvat na už 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který se bude od 2. do 28. září konat v Moravskoslezském kraji. Je to už tradiční festival, který nabízí spoustu zajímavých lokací, interpretů i dramaturgií a jedním z nich je třeba Benda Kvartet, který vystoupí 15. září v Příbořském klášteře. Na tomto koncertě zahraje Mendelssohnův smyčcový kvartet E-moll číslo 2 a potom ještě Schubertův smyčcový kvintet C-dur. V tomto případě se k Benda kvartetu připojí ještě violončelista Jiří Hanouzek. Těch koncertů a zajímavých akcí nabízí samozřejmě Svatováclavský hudební festival mnohem víc. Nejlépe je, když si vyberete sami na jeho webových stránkách s adresou www.shf.cz. Ta zkratka samozřejmě znamená Svatováclavský hudební festival, tedy SHF. A na těchto webových stránkách je také možno online zakoupit vstupenky.

Poslouchali jsme skladbu Fratres, bratři od Arvo Pärta. Hráli nám violončelista Jiří Bárta a klavírista Marián Lapšanský. Od Edwarda Elgara si teď poslechneme finále jeho variací na původní téma Enigma. Hrát bude Royal Philharmonic Orchestra London a dirigovat Yehudi Menuhin.

0: Royal Philharmonic Orchestra London s dirigentem Yehudim Menuhinem zahrál závěr variací na původní téma Enigma od skladatele Edwarda Elgara. Samozřejmě to není závěr našeho pásma hudby. Pokračovat teď budeme Wolfgangem Amadem Mozartem a jeho houslovým koncertem číslo 1 B-dur. Třetí větu z tohoto koncertu, tedy závěrečnou větu v tempu presto, nám zahraje houslista Giuliano Carmignola.
1: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
4: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Klasik Praha.
9: Klasik Praha.

Houslista Giuliano Carmignola zahrál závěr koncertu číslo 1 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázel ho orchestra Mozart a dirigoval Claudio Abbado. Posloucháte stanici Klasik Praha, je středa 26. srpna, teď přesně je 15:00. Do další vysílací hodiny vstoupíme s hudbou Dmitrije Šostakoviče. Poslechneme si fugu Fis dur z jeho cyklu 24 preludií a fug. Hrát nám bude klavíristka Juliana Avdějeva.

0: Juliana Avdějeva a Bachovým dílem inspirovaný cyklus 24 preludií a fug od skladatele Dmitrije Šostakoviče. Slyšeli jsme fugu fis dur. Od Karla Orfa teď zazní část z jeho scénické kantáty Carmina Burana. Poslechneme si část úvodní, která se jmenuje O Fortuna, tedy Štěstěna vládkyně světa.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Úvodní část ze scénické kantáty Carmina Burana od Karla Orfa zaspíval Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Kühnem a doprovodil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Gaetana Delogu. A další skladba bude také plná života a tempa. Bude to takzvaný Montyho čardáš. Ten známe především v interpretaci houslistů, ale tentokrát nám ho zahraje violončelista Gauthier Capuçon.

To byl čardáš od Vittoria Montiho, který nám zahráli čelista Gauthier Capuçon a klavírista Jérôme Ducrot. A opět tu máme hudbu filmovou. Tentokrát to bude hudba z filmu Mumie, který byl natočen v roce 1999 a k němuž hudbu napsal Jerry Goldsmith. Poslechneme si nahrávku dánského národního symfonického orchestru s dirigentem Christianem Schumannem, a to z jejich alba, které vyšlo v roce 2024. Jmenuje se Raiders of the Symphony.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 260 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Jsme Klasik Praha.

Klavírista Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Robertem Jindrou přednesli závěrečnou část, třetí větu, Vivace, z klavírního koncertu F-moll od Karla Kovařovice. Byla to skladba, kterou Kovařovic napsal v roce 1887 a skladba následující bude jenom o málo mladší, bude z roku 1896. Poslechneme si nyní symfonickou báseň Istar od francouzského skladatele Vincenta d'Indyho. Istar byla babylonská bohyně lásky a plodnosti, která, aby zachránila svého mrtvého milence, sestupovala do podsvětí. A u každé zbran podsvětí musela odložit nějakou svou část oblečení nebo nějaký šperk. A Vincent d'Indy tento vstup do podsvětí s odkládáním oblečení a šperků pojal jako symfonické variace. Hrát nám bude Orchestre National de Lyon a dirigovat Nikolaj Scheps-Znajder.

0: Orchestr National de Lyon a dirigent Nikolaj Šeps-Znajder přednesli symfonickou báseň Istar od Vincenta d'Indyho. Od Georga Friedricha Händla teď zazní část z jeho svity F-dur Vodní hudba.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
14: Posloucháte Klasik Praha.

0: Část se suity F-dur vodní hudba od Georga Friedricha Händla zahrál Komorní orchestr Akademie staré hudby, řízený dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Od Petra Iljiče Čajkovského teď zazní třetí věta z jeho symfonie číslo 6 H-moll, zvané Patetická, tedy z jeho úplně poslední symfonie. Vyslechneme si nahrávku, kterou pořídila Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova zahrála třetí, tedy předposlední větu z patetické symfonie Petra Iljiče Čajkovského z jeho symfonie číslo 6 H-moll. Od skladatele Samuela Coleridge Taylora tu pro vás teď mám připravený Maurský valčík. Je to část z jeho cyklu 4 charakteristické valčíky.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Maurský valčík od skladatele Samuela Coleridge Taylora zahráli houslistka Maya Magub a klavírista Matthew Shellhorn. A teď je tu novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Novinka týdne je opravdu novinkou, vyšla před pár dny doslova u vydavatelství Harmonia Mundi. Novinku pořídil belgický orchestr Anima Eterna se španělským dirigentem Pablem Heras Casadem. Na tomto CDčku najdeme třetí symfonii Antona Brucknera. Na tom by ještě nebylo nic tak pozoruhodného, jako to, že tato nahrávka vznikla v takzvaném autentickém provedení. To znamená, že orchestr používá nástroje běžné na konci 19. století, které se v letčem od těch dnešních přeci jenom liší. Zkušenosti s Brucknerovým dílem v autentické interpretaci už tento orchestr má. Už vydal nahrávku čtvrté symfonie S-dur, která vyšla před 2 lety. Jinak, co se týká této nahrávky, tak symfonie číslo 3 D-moll od Antona Brucknera má přezdívku Wagnerovská a je s ní spojená legenda o naprosto katastrofální premiéře, protože původní dirigent nečekaně zemřel, tak se taktovky musel chopit skladatel a patrně to nebylo úplně hladké, protože během koncertu sál opouštěli nejen diváci a posluchači, ale nakonec i členové orchestru. Anton Bruckner, známý předěláváním svých děl, také celkem 6x tuto symfonii revidoval. Orchestr si ale za východisko vzal tu úplně nejstarší.

Orchestr Anima Eterna a dirigent Pablo Eras Casado zahráli skerco třetí větu ze třetí symfonie D-moll od Antona Brucknera. Byla to ukázka z úplně nového CDčka labelu Harmonia Mundi, na kterém orchestr Anima Eterna hraje Brucknerovu symfonii číslo 3 v takzvaném autentickém provedení, tedy na dobové nástroje. Následuje Wellingtonovo vítězství. Jedná se o skladbu Ludwiga van Beethovena, kterou napsal po vítězství anglických vojsk vedených vévodou Wellingtonem nad vojsky francouzskými v bitvě u Vitorie ve Španělsku 21. června roku 1813. Z této symfonii Wellingtonovo vítězství se někdy také říká bitevní symfonie, nebo byla také uváděna pod názvem Bitva u Vitorie. My si z tohoto díla teď poslechneme část nazvanou Vítězná symfonie.

0: Druhou část ze symfonie Wellingtonovo vítězství opus 91 od Ludwiga van Beethovena zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu s dirigentem Ondrejem Lenárdem. Nyní tu je pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností. Ten budeme vysílat zítra ve čtvrtek od 19 hodin večer. A potom si poslechneme opět hudbu filmovou. Bude ze snímku Dívka s perlou. To je film, který byl natočen v roce 2003 v koprodukci Velká Británie Lucembursko. A je to film, který se inspiroval slavným obrazem Johannesa Vermeera Dívka s perlou. Hudbu k tomuto filmu napsal Alexandre Desplat.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořákova Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Prázdniny končí, škola volá, Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky, flašky, kufříky
11: vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
3: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme hudbu Alexandra Desplata k filmu Dívka s perlou z roku 2003. Hráli filharmonici města Prahy. Během celého léta jsme měli možnost navštěvovat pravidelně každé úterý koncerty už 15. ročníku svatovíckých varhaních večerů. V letošním roce naprosto mimořádných díky tomu, že na jaře byl inaugurován nový nástroj v katedrále svatého Víta. Tento festival vyvrcholí koncertem 1. září. Na tomto koncertu vystoupí rakouský varhaník a skladatel Konstantin Reimayer. Na program zařadil díla Bacha, Brucknera a Schumana. Od Bacha zazní 4 úpravy částí z jeho kantát, od Antona Brucknera Scherzo z 0. symfonie a od Roberta Schumana zazní jeho Nachtstücke, tedy noční kusy, skladby v úpravě pro varhany, jejichž autorem je interpret Konstantin Reimayer. Pokud máte zájem o tento koncert, určitě navštivte webové stránky festivalu s názvem www.varhanifestival.cz. V sekci program je možno zakoupit online vstupenku.

To byl tanec Galop, který Aram Khachaturian napsal jako scénickou hudbu Clermontovově hře Maškaráda. Z této scénické hudby pak vytvořil symfonickou svitu. Hrála nám Státní filharmonie Brno, dirigoval Jiří Bělohlávek. Další skladbou jsou variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír od skladatele Bohuslava Martinů. Martinů je napsal v roce 1942, tedy v době, kdy už byl v emigraci ve Spojených státech amerických, konkrétně v tuto dobu byl v New Yorku, a variace věnoval vynikajícímu violončelistu Grigorii Pjatigorskému, který skladbu také premiéroval. Nyní nám ji zahrají čelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek.

Violončelista Tomáš Jamník a klavírista Ivo Kahánek zahráli variace na Rossiniho téma od Bohuslava Martinů. A teď je tu Syrinx od Claude Debussyho. Je to skladba, která nemá ani 3 minuty, ale je to skladba, která svým způsobem znamenala předěl v klasické hudbě. Debussy tuto skladbu napsal v roce 1913 a údajně to po 150 letech byla úplně první skladba pro solovou flétnu. Ta předchozí byla od Karla Filipa Emanuela Bacha z roku 1747. Zároveň je Syrinx také úplně první skladbou pro solovou flétnu, co se týká moderní bémovy flétny, která byla vyvinuta v polovině 19. století. My si teď Syrinx poslechneme v nahrávce s flétnistou Paulem Friedem.

0: flétnista Paul Fried a skladba Syrinx od Claude Debussyho. V roce 1845 měla v Královském dvorním divadle v Drážďanech premiéru opera Richarda Wagnera Tannhäuser. Celým názvem Tannhäuser a souboj pěvců na Wartburgu. My si teď z této opery poslechneme slavnostní pochod.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slavnostní pochod z opery Tannhäuser od Richarda Wagnera zahrála Slovenská filharmonie s dirigentem Richardem Heymanem. Německý skladatel Karl Friedrich Abel se narodil v době vrcholného baroka a zemřel v době klasicismu. Jeho tvorba je tak na pomezí obou těchto dvou stylů. My si teď poslechneme část z jeho symfonie S-dur. Bude to třetí věta Tempo di Menuetto.

0: Třetí větu v menuetovém tempu ze symfonie S-dur od skladatele Karla Friedricha Abela nám zahrál orchestr The New Dutch Academy se svým uměleckým vedoucím Simonem Murphym. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 5,5 minuty po 5. hodině, středa 26. srpna. Pokračovat teď budeme koncertem pro housle a orchestr číslo 1 od Dmitrije Šostakoviče. Šostakovič tento koncert věnoval houslistovi Davidu Oistrachovi, který ho potom premiéroval. Ale ta premiéra nebyla úplně jednoduchá, protože Šostakovič koncert dokončil v roce 1948, kdy byl na listině zakázaných autorů v Sovětském svazu. A tak dílo muselo na premiéru počkat 7 let až do roku 1955. My si teď z tohoto koncertu poslechneme druhou větu, Scherzo, hrát nám bude houslista Daniel Matejča.
1: Tohle je Klasik Praha.

Houslista Daniel Matejča a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Netopilem zahráli skerco z koncertu číslo 1 od Dmitrije Šostakoviče. Hned v zápětí tu máme další koncert, tentokrát pro klarinet, a to od Wolfganga Amadea Mozarta. Mozartův klarinetový koncert A dur patří, dá se říct, k základním repertoárovým skladbám tohoto nástroje. A zároveň je to také jedno z posledních děl tohoto mistra. Koncert vznikl v říjnu roku 1791. Neví se přesně, kdy byl premiérován.

Jedna z verzí říká, že to mohlo být 16. října roku 1791 v Praze. My si nyní z koncertu A-dur poslechneme druhou větu a Adagio hrát nám bude klarinetista Ralph Manot.

Klarinetista Ralph Mano zahrál druhou větu Adagio z Mozartova koncertu A-dur. Doprovázela Staatskapelle Weimar, dirigoval Gerd Albrecht. A opět tu máme filmovou hudbu. Tentokrát to bude hudba Ludovika Burse k filmu The Artist, umělec. Poslechneme si, a to v podání bruselské filharmonie s dirigentem Ernstem van Thielem, takzvané téma 1931.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Marinerem zahrála úvodní část ze svity Z dob Holbergových od Edvarda Gerupa Grieg'a. Teď je před námi hudba Antonína Dvořáka, ale ještě než si ji poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat na závěrečný koncert festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska. Tento závěrečný koncert se uskuteční tuto sobotu 29. srpna od 18 hodin a to v kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře. Na koncertu vystoupí Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Jana Valty a Kynův smíšený sbor se sbormistryní Zuzanou Kadlčíkovou. Na programu koncertu budou dvě rekviem. Jednak to bude svita s rekviem z počítačové hry Kingdom Come Deliverance a potom to bude slavné Mozartovo rekviem D-moll. Více informací o tomto koncertu najdete na webových stránkách festivalu Za poklady Broumovska.

Houslista Nemanja Radulovič a klavíristka Lore Favre-Khan zahráli v úpravě slavnou píseň Když mě stará matka od Antonína Dvořáka z jeho cyklu Cigánské melodie. Romeo u Juliina hrobu. To je část ze slavného baletu Romeo a Julie od Sergeje Prokofjeva. Nám ji teď zahraje Skotský národní orchestr.

část Romeo u Julie na hrobu od Sergeje Prokofieva z jeho baletu Romeo a Julie zahrál skotský národní orchestr s dirigentem Némem Järvim. A po této hudbě nás čekají Les Tendres Plaintes, něžné nářky. Tak se jmenuje skladba z cyklu od Jeana Filipa Rameaua, kterou nám teď na klavír zahraje Víkingur Olafsson.

0: To byl Víkingur Olafsson a hudba Jean-Philippe Rameaua. A teď je před námi pozvánka na hudbu v miléniu. Po ní si pak poslechneme intermezzo z opery Madonin klenot, kterou napsal německo-italský skladatel Ermanno Wolf Ferrari.
1: Klasik Praha. 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Intermezzo z opery Madonin klenot od Ermana Wolf Ferrariho zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Ondrejem Lenárdem. Od Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme rondo z jeho klavírního koncertu číslo 6 B-dur. Zahraje nám ho klavírista Matthias Kirschnereit.

0: Matthias Kirchnereit zahrál závěrečné rondo z koncertu číslo 6 B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Doprovázeli bamberští symfonikové, dirigoval Frank Biermann. Posloucháte stanici Klasik Praha, teď přesně 18.00, je středa 26. srpna a já tu pro vás mám připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Česku se na Facebooku objevily příspěvky s falešným profilem českého velvyslance v Polsku. Útočníci podvrhli diplomatický dokument zneužívající polské nároky na zhruba 300 hektarů území, o nichž obě země dlouhodobě jednají. Lživé zprávy dokonce vyprovokovaly svolání demonstrace v Třinci. Na druhou stranu se ale naštěstí na sociálních sítích šíří stovky vyjádření podpory česko-polského přátelství. V úterý večer také přišla reakce polského ministra zahraničí Radoslava Sikorského, který jednoznačně tuto lež dementoval, a rovněž česká vláda reagovala vysvětlujícím příspěvkem na sociálních sítích ministerstva zahraničí. Bezpečnostní složky obou států podezřívají z rozdmíchávání informační operace Rusko. Nejspíš se jedná o testování české reakce na podobné dezinformace. Turisticky oblíbenou oblast mezi Tibetem a Nepálem dnes ráno zasáhla mohutná přívalová vlna vody a bahna. Záběry z průmyslových kamer jsou doslova apokalyptické. Vlna bahna a hnědé vody se hřítí údolím a bere naprosto vše, co jí stojí v cestě. Povodně zasáhly širší region. Potvrzených je zatím 95 obětí, ale to v žádném případě nebude číslo konečné. Dosud je nahlášeno 384 pohřešovaných cestovatelů, z toho 291 cizinců. Přesnou příčinu tragédie zatím nikdo nepotvrdil, ale nabízí se souvislost se zemětřesením, které dnes ráno v 8:30 v dané oblasti nastalo a mělo magnitudu 4,4. 15. září se od 19.30 uskuteční jediné pražské uvedení operní inscenace Divadlo světla, která vznikla ve spolupráci divadelního souboru Geislershof Komedianten, Damu a orchestru Muzika Florea. Jedná se o původní operu skladatele Jana Jiráska v režii Petra Haška se světelným designem Pavly Beranové a v hudebním nastudování Marka Štrincla, která propojuje historickou barokní estetiku s moderním divadelním jazykem. Inscenace je situovaná do Prahy 18. století a ve světové premiéře byla uvedena v rámci Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Další vyprodané představení proběhlo na festivalu Teatrum Kux. V Praze bude k vidění pouze 15. září, a to v divadle Hibernia. Počasí. Dnes v noci bude převládat oblačno až polojasno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů Celsia. V údolích klesne teplota místy až na 9 stupňů. Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty budou 24 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr z východních směrů od v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Tento vítr bude ovšem večer slábnout.
1: Jsme Klasik Praha.

Orchestr Collegium 1704, řízený Václavem Luxem, zahrál úvodní část ze symfonie z oratoria Maria Dolorata. Autorem této hudby je italský barokní skladatel Leonardo Vinci. A nyní je tu meditace z opery Thais od Gilles Masneta.

Meditaci z opery Thais od Gila Masneta nám zahrál Abbey Road Ensemble s dirigentem Lorencem Fosterem a houslové solo v této skladbě přednesl Itzhak Perlman. Teď je tu před námi symfonie zvaná Reformační od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, tedy jeho symfonie číslo 5 d-moll. Ještě než si z ní poslechneme druhou větu, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve od 19 hodin to bude hudba stříbrného plátna. Nikola Bojčev nám dnes bude pouštět hudbu z filmů, které se zabývají různými kouzly. Především to bude hudba skladatele Johna Williamse k filmu Čarodějky z Eastwicku, kde hlavní role stvárnili Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon a Michelle Pfeiffer. Potom ale také přijde na řadu hudba z komedie Magická posedlost, z filmu o Harrym Potterovi či ze ságy Pán prstenů. Od 20 hodin v rámci koncertu bez smokingu bude hrát harfista Xavier de Maistre. Spolu se svým souborem L'Art del Mondo nám zahraje hudbu Vivaldiho, Marcella, Alverse, Albinoniho, Pechetty či Godefroida. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout reprízu hudby podle kalendáře. Martina Klausová dnes bude vyprávět a pouštět hudbu skladatele Nicoly Porpory, který byl znám nejen jako skladatel, ale také jako vynikající hudební pedagog, který třeba vyškolil nejslavnější kastráty své doby, Farinelliho a Caffarelliho.

Londýnský symfonický orchestr a dirigent Alfred Scholz nám zahráli druhou větu z reformační symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A ještě zůstaneme u německých skladatelů. Po Mendelssohnu Bartholdym přichází Johann Rudolf Ahle. To je německý skladatel, varhaník, hudební teoretik, který žil v 17. století. My si od něho poslechneme jeho koncertní árii Bleib bei uns, denn es will Abend werden. Tedy v překladu Zůstaň s námi, neboť přichází večer.

Sopranistka Céline Chen a kontratenorista Filip Žarusky zaspívali koncertní árii Bleib bei uns, zůstaň s námi, od skladatele Johanna Rudolfa Ahleho ze 17. století. Doprovázel soubor L'Arpeggiata. 7. června roku 1945 proběhla v londýnském divadle Sadler's Wells premiéra opery Peter Grimes. Jedná se o operu, která znamenala přelom nejen v anglické hudbě, ale především v životě jejího autora Benjamina Britna. Setkala se s obrovským úspěchem a dodnes patří mezi velmi uváděná jevištní díla. V tomto díle jsou také vloženy 4 takzvané mořské mezihry. My si nyní poslechneme 4. z nich, Bouři.

0: Mezihra Bouře z opery Peter Grimes od Benjamina Britna. Zahrál nám ji Liverpoolská královská filharmonie, kterou dirigoval Libor Pešek. A nesmíme zapomenout na hudbu filmovou. Nejprve to bude pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna a potom hudba ze snímku Střihoruký Edward, ke kterému hudbu napsal Danny Elfman.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba Stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na food festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
6: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
3: Ladíte Klasik Praha.

Dalším autorem na stanici Klasik Praha bude český klasicistní skladatel Jan Křtitel Vaňhal. Byl to skladatel, kterého respektovali a o jehož díle s uznáním hovořili třeba takoví velikáni jako Mozart, Haydn, Beethoven či Schubert. Kromě toho, že komponoval, tak byl také ceněným varhaníkem, houslistou a violončelistou. My si nyní od Jana Křtitele Vaňhala poslechneme třetí větu z jeho fagotového koncertu C-dur. Hrát nám bude jako solista Ondřej Šindelář.

Fagotista Ondřej Šindelář společně se souborem Hryzonánca Praga zahrál závěrečné Allegro z koncertu C dur. Jeho autorem je Jan Křtitel Vaňhal. Nyní si poslechneme árii ze slavné opery La Traviata od Giuseppe Verdiho. Baritonista Cheryl Milnes nám zaspívá árii Alfredova otce Germona ze druhého dějství.

Baritonista Cheryl Milnes zaspíval árii Germona z opery La Traviata od Verdiho. Doprovázel orchestr Bavorské státní opery, dirigoval Carlos Kleiber. Pomalu se blíží ke svému závěru moderované vysílání na stanici Klasik Praha, kterým vás dnes, tedy ve středu 26. srpna, provázel Stanislav Předota. Ještě lehce zrekapituluji, co nás čeká večer. Od 19. hudba Stříbrného plátna s hudbou Johna Williamse k filmu Čarodějky z Eastwicku a potom z dalších kouzelnických filmů. Od 20 hodin koncert bez smokingu s harfistou Xavierem de Maistre a hudbou barokních mistrů. A od 22 hodin hudba podle kalendáře, kterou Martina Klausová dnes zasvětila vynikajícímu skladateli a pedagogovi italského baroka Nicolu Porporovi. A teď je tu Camille Saint-Saëns, jeho slavná skladba Karneval zvířat, z níž si poslechneme úvod a lví pochod.

0: Klavíristka Marta Archerič a orchestr Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem zahráli úvodní část z Karnevalu zvířat od Camille Saint-Saënse. A teď je tu skladba, se kterou se s vámi pro dnešek Stanislav Předota rozloučí, ale nebudeme se loučit nadlouho, protože se uslyšíme už zítra přesně ve 12. Teď je tu před námi pastorále ze skladby Masky a bergamasky od Gabriela Forého. Zahraje nám ho Orpheus Chamber Orchestra. Přeji vám příjemný poslech a těším se s vámi už zítra opět naslyšenou.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
8: Hudba stříbrného plátna.
7: Nejlepší filmové melodie.
9: Příjemný poslech u pořadu Hudba stříbrného plátna přeje Nikola Bojčev. Dnes nás čeká putování světem filmových čarodějnic, kouzelníků a magie. Od hollywoodské klasiky přes japonské anime až po temné fantazy. Naše první zastávka nás zavede do Nové Anglie, kde tři znuděné ženy nevědomky vyvolají samotného ďábla v podání ďábelského Jacka Nicholsona. Ano, jsou to čarodějky z Eastwicku. Ústřední hudební motiv The Dance of the Witches, tanec čarodějnic, měl původně znít úplně jinak. John Williams složil pro film složitou, temnou symfonickou skladbu. Když ji ale režisér George Miller slyšel v kombinaci s Nicholsonovým excentrickým herectvím, požádal Williamse, aby hudbu odlehčil. Williams tak vytvořil groteskní, hravé a nesmírně chytlavé skerco, které dokonale podtrhuje komediální chaos na plátně. Za tento soundtrack získal Williams svou v pořadí již 24. nominaci na Oscara.

Ladíte rádio Klasik Praha. Od dospělé satiry se přesuneme k rodinné kultovní klasice studia Disney Hokus Pokus. Sestry Sandersonovy se po 300 letech vracejí do Salemu, aby načerpali mládí z místních dětí. Skvělou hudbu pro fantasy napsal John Debney. Snímek Hokus Pokus je dnes považován za halloweenskou klasiku, ale v době své premiéry v červenci 1993 v kinech naprosto propadl. Studio ho totiž nepochopitelně nasadilo v létě proti Zachraňte Billyho a Jurskému parku. Já pouštím ukázku práce skladatele Johna Debneyho.

Pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o čarodějnických filmech. Na řadě je romantické drama o dvou sestrách v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman. Magická posedlost. Hudební doprovod má na svědomí mistr melancholických melodií Alan Silvestri. Hudební historie tohoto filmu byla celkem dramatická. Režisér Griffin Dunne si totiž nejprve najal Michaela Nymana, autora hudby k filmu Piano. Nyman napsal kompletní soundtrack, ale testovací publikum ho označilo za příliš temný a artový. Studio proto na poslední chvíli Nymana vyhodilo a najalo Alana Silvestriho. Ten měl pouhé 2 týdny na to, aby složil úplně novou, hřejivější a magičtější hudbu. Silvestri to stihl a film díky němu získal svou nezaměnitelnou, lehce nostalgickou atmosféru.

Nyní opouštíme Hollywood a vydáme se do Japonska, do slavného studia Ghibli. Režisér Hayao Miyazaki nám představil 13-letou čarodějnici Kiki, která se vydává do světa na zkušenou. Hudbu složil dvorní skladatel Joe Hisaishi. Ten pro film Doručovací služba čarodějky Kiki vytvořil soundtrack hluboce inspirovaný evropskou lidovou hudbou, zejména francouzským šanzonem a akordeonovými valčíky, protože město, kde Kiki žije, je vizuální koláží Lisabonu a Paříže.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Když se řekne slovo bradavice, většině z nás se vybaví Harry Potter a hudba Johna Williamse. Pátý díl ságy o mladém čaroději však přinesl změnu a do skladatelského křesla usedl Nicholas Hooper. Hooper přinesl do kouzelnického světa nový, temnější rozměr, aby vyjádřil psychologický tlak, pod kterým se Harry nachází, opustil Williamsovou čistou pohádkovost a vsadil na hluboké polohy smyčců. Paradoxně nejpopulárnější skladbou celého soundtracku se stala nesmírně chytlavá až veselá skladba Profesor Umbridge. Hooper pro stvárnění nesnesitelné profesorky Umbridgeové v růžovém kostýmku použil barokní styl, zvonkohru a fagot, což dokonale vystihlo její falešnou slušnost a skrytou krutost.

Na závěr se vydáme do Středozemě. Bez mocných čarodějů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo obávaný černokněžní král Angmaru, by tento svět neexistoval. Monumentální hudební epos stvořil Howard Shore. Pro trilogii Pán prstenů zkomponoval jeden z nejsložitějších a nejrozsáhlejších hudebních konceptů v historii kinematografie, obsahující přes 80 leitmotivů. Pro stvárnění magie a temných sil, jako jsou Nazgûlové nebo Sarumanova vojska, Shore nepoužil jen orchestr, ale i masivní pěvecké sbory zpívající v umělých jazycích autora knižní předlohy J.R.R. Tolkiena. Ukázkou Shoreovy hudby se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes večer bude hrát prim na Klasik Praha královský nástroj, tedy harfa. A hrát na ní bude jeden z předních interpretů na tento nástroj, Xavier de Maistre. Francouzský harfeník Xavier de Maistre patří do elitní kategorie solistů, kteří nově definují, co je možné zahrát na jejich nástroj. Kromě skladeb, které jsou současnými autory dedikovány právě jemu, hraje pozoruhodné úpravy děl světových autorů, například i včetně Vltavy Bedřicha Smetany. A na svůj nástroj dokáže interpretovat s dechberoucí přesností skladby, které obvykle hraje celý orchestr. Je považován za jednoho z nejkreativnějších a mimořádných hudebníků své generace. Xavier de Maistre se narodil v roce 1973 v Toulonu a začal studovat na harfu už ve věku 9 let. V roce 1998 mu byla udělena první cena na mezinárodní soutěži v Bloomingtonu a dostal příležitost vystoupit s Vídeňskou filharmonií. V současné době vyučuje na Akademii muzických umění v Hamburku a také pravidelně vede mistrovské kurzy na New Yorkské Juilliard School, také v Tokiu na Toho univerzity a nebo na londýnské Trinity College of Music. Dnes večer v jeho provedení a úpravě zazní díla barokních mistrů, koncert D-dur Antonia Vivaldiho, původně hobojový koncert Alessandra Marcella, skladbička s názvem Mandolína, jejímž autorem je Elias Paris Alvers. Poté se vrátíme k Vivaldiho hudbě jeho koncertem G-dur. Zazní i slavné adagio Tomasa Giovanni Albinoniho, pak vyslechneme sonátu C-moll Giovanni Peschettiho a závěr dnešního koncertu bude patřit dalšímu Vivaldiho dílu, a sice koncertu G-dur a Zimě ze čtveraročních dob. Tečkou pak bude známý benátský karneval z pera Felixe Gottfrieda. Solistu doprovodí soubor L'Arte del Mondo. No a já vám přeji příjemný večer.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnešní pořad bude věnován významnému italskému skladateli, představiteli neapolské operní školy, jehož hlavní význam spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře, a tím je Nicola Porpora. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Nicola Porpora se narodil 17. srpna 1686 v Neapoli jako syn neapolského knihovníka Karla a jeho manželky Kateriny Porporových. Ve věku 10 let byl přijat na konzervatoř Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, kde byl jeho prvním učitelem kompozice Gaetano Greco. Aby měl prostředky na studia, přivydělával si výukou hudby. V roce 1708 obdržel první zakázku na operu a zkomponoval dílo s názvem L'Agrippina, která měla okamžitý úspěch. Opera se pak stala nejdůležitějším hudebním útvarem, díky němuž lze také sledovat Porporovu kariéru, a to podle podpisů na partiturách jeho oper. V roce 1711 byl kapelníkem prince Filipa Hesenského, generála rakouské armády v Neapoli. V roce 1713 kapelníkem portugalského velvyslance v Římě a v roce 1715 se stal maestrem prestižní konzervatoře Conservatorio di San Onforio. V roce 1717 tragicky zahynuli jeho otec i bratr a tak byl donucen zanásobit svou pedagogickou činnost, aby mohl podporovat rodinu. První ukázkou našeho pořadu bude teď třetí a čtvrtá věta z Porporova koncertu pro violončelo a orchestr G-dur. Hrát budou Joseph Krush a The English Concert, který řídí Harry Bickett.

V době, kdy žil a začínal komponovat svá díla Nicola Porpora, byla operní scéna v Neapoli v té době ovládána Alessandrem Scarlattim. Když Scarlatti musel odcestovat, Porpora okamžitě využil příležitosti a uvedl na scénu krátce po sobě dvě opery u příležitosti jmenin a narozenin císařovny Alžběty, manželky Karla VI. O rok později pak začal spolupracovat se dvěma vynikajícími umělci té doby, básníkem Pietrem Metastáziem a později slavným kastrátem Farinellim, kterému v té době bylo pouhých 16 let. Krátce na to prorazil Porpora i na římských scénách a byl si natolik jist svou kariérou operního skladatele, že se roku 1722 vzdal pedagogické činnosti na neapolských konzervatořích. V roce 1724 uskutečnil bez většího úspěchu turné do Německa a Rakouska s operou Damiro e Pythia. Císař Karel VI. Shledal jeho hudbu příliš ozdobnou a vyumělkovanou a tak se skladatel vrátil do Itálie, kde slavil velké úspěchy v Benátkách a jeho umění bylo dokonce oceněno titulem Maestro del Pio Ospedale degli Incurabili. I v Benátkách ovšem musel Porpora o svou pozici tvrdě bojovat. Nejprve soutěžil o přízeň publika s Leonardem Vincim a po jeho smrti se mu stal celoživotním konkurentem Johann Adolf Haase. Druhou ukázkou bude teď Porporova sonáta číslo 6 G-dur. Hrát budou Kataržina Solecká, Anna Camporini a Lorenzo Profita.

V roce 1733 přijal Porpora pozvání londýnské operní společnosti Opera of the Nobility, která měla konkurovat obdobné operní společnosti Georga Friedricha Händla. Jeho opery byly uváděny v Lincoln's Inn Fields Theatre, ovšem po počátečních úspěších se společnost začala potýkat s finančními problémy a tak se skladatel v roce 1736 vrátil do Benátek. Útěchou mu mohlo být, že získal přátelství prince Velského, kterému věnoval několik skladeb, a nepochybně i to, že Händlova operní společnost skončila obdobně. Po příjezdu do Benátek obdržel titul Maestro Incurabili a uvedl několik oper v hlavních benátských divadlech. Roku 1738 přesídlil do Neapole, kde dostal zakázku na operu k narozeninám neapolského krále Karla VII. A byl jmenován kapelníkem konzervatoře Conservatorio di San Maria di Loreto. Po krátké zastávce v Londýně, kde v únoru 1743 uvedl v Královském divadle premiéru své opery Temistokl, se vrátil do Benátek a plně se věnoval výuce na konzervatoři Ospedaletto. Třetí ukázkou bude teď Porporův koncert pro violončelo a orchestr E-moll. Hrát budou Ensemble 415 a Chiara Banchini.

V roce 1747 byl Nikola Porpora pozván do Drážďan k Saskému dvoru, a to jako učitel zpěvu princezny Marie Antonie Walpurgis. Tady se opět setkal se svým starým rivalem Johannem Adolfem Haasem. Jejich vzájemnou řevnivost v té chvíli vyhrotil další konflikt, a to když se Porpora snažil prosadit mladou sopranistku Regínu Mingotti proti Haaseho manželce Faustíně Bordoni. Navzdory těmto osobním kontroverzím byl Porpora jmenován dvorním kapelníkem, zatímco Haase byl vrchním kapelníkem. U Saského dvora pak sloužil až do roku 1752, kdy odešel do Vídně. Tady navázal na předchozí přátelské styky s Pietrem Metastáziem a vyučoval řadu prominentních osobností. Mezi jeho žáky patřil v té době i Josef Haydn, který mu také vypomáhal jako korepetitor. Haydn později prohlásil, že skutečné základy kompozice mu dal právě Nikola Porpora. V roce 1759 Porporovi Saský dvůr s ohledem na vypuknutí sedmileté války přestal vyplácet penzi, a tak Porpora přijal další zaměstnání na neapolských konzervatořích a také zakázku na operu pro Teatro San Carlo. Dílo se ovšem nesetkalo s úspěchem. V září roku 1761 ze zdravotních důvodů Porpora na pedagogickou činnost rezignoval a poslední léta svého života prožil v Neapoli. Po životě plném úspěchů a mezinárodního uznání zemřel nakonec v chudobě 3. března 1768. Na jeho zádušní mši v chrámu Ecce Homo účinkovali všichni významní hudebníci Neapole bez nároku na odměnu. Porporovo dílo je velice rozsáhlé, zkomponoval mimo jiné na 130 světských kantát, 40 chrámových sborů, 7 mší, 9 solových motet, 13 mariánských antifon a 22 jiných liturgických skladeb. Těžiště jeho díla ovšem spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru, jak už jsem říkala, byly recitativy. Jeho instrumentální dílo je relativně malé. Na závěr dnešního pořadu zazní moteto Salve Regina in fa maggiore. V provedení účinkuje proslulý čembalista a dirigent Ottavio D'Antone se svým souborem Academia Byzantia a italskou solistkou je Sonia Prina.

Hudba podle kalendáře. Máte naladěno rádio Klasik Praha.